Hit Radio City Brno. Tohle vám hrajeme nově.

0: Hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hey, what's up, it's Rihanna.
2: I'm Harry. This is The Weeknd.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřním hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Naděje pro fotbalové talenty v Brně. Zbrojovka postaví nejmodernější akademii ve střední Evropě. Klub už má všechny pozemky, které k výstavbě potřebuje. Akademie má vzniknout do 2 let v Měnině na Brněnsku. Na jednom místě vyroste veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy zatáhne a mohlo by i sprchnout. Teploty klesnou na 22. Z Brna Jitka Valášková.
5: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Jaká byla dovolená? Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt to, tak
1: byli,
2: už nebudem.
1: Vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo?
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže
1: já
2: bohužel.
1: Vím, já to viděl. Já jsem na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježíš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle, víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My se taky vlastně nejdem, že jo?
2: Fakt?
1: Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: Čím jiným otevřít poslední snídaní šampionů tento týden? Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám

0: to vyšlo konečně krásně.
1: No tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček.
0: Ne, neděli, ale... ne, počkej, kde se to vypíná. Tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít. Jasně. Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter. Já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejdu do Ostravy, ale do Krnova. Takže
2: jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou, takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik? 30 minut, 45 minut cesty asi.
2: Co no,
0: já jedu na svatbu v sobotu.
1: Mm-hmm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jedeme na hory, takže taková klasika.
0: Nekecej, kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena. Asi se nic nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, tak jak jo, říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: FCA Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacler veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Katča Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člun s dětmi.
1: Sonja Sibřina, plán je jasný, Vltava run.
0: Květa Děčín jde za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na ně těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend k přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju. Dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě, naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty jsi ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mně tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, jak tam jsou takový ty atrakce, neznáte pasohlávky?
1: Nevím, jako znám pasohlávky.
0: U Brna to je. Hmm. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezony. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný.
1: Ještě je to
0: odvážný,
1: studený, někdo odvážný. Jsem.
0: Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rihep na Hit Radio. Hezké ráno.

0: chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. A víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Mm-hmm. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všim si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Mm-hmm. Tak to vyřešil a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu se jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mně předevčírem přišla SMSka, jakože od policie České republiky,
0: jasně,
1: že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Já koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to tágo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
4: Pipit. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Paráda! Já vidím!
7: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
8: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Nové vydání magazínu Reportér.
11: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
10: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
11: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
10: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
11: A spousta dalšího čtení.
12: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
14: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
15: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.

0: na zeď. Tweet, tweet.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hit Rádiu přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
2: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři si všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
3: Tak taky znám takový experty, no.
0: Jako doma heslo admin?
3: 1234456.
0: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zámky. Zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo? A nejlepší jsou lidi, kteří mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
3: To jsem já trošku.
0: To seš ty? Dobře,
3: ale občas obměním jeden znak, jakoby, no.
0: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku, jo.
4: Je to takový jako
0: něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? A nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandts, I'll be there for you na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastní. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního nového bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců
1: taky, a
0: my vlastně každý mezi sebou máme kolik, nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit, prát a tak,
2: víš. To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No, tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, kamarád Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
9: Potřebuješ.
8: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
9: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
10: Hakr Brno CZ.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
15: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na průtahu Vyškova v Brněnské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. Nehodu vyšetřuje policie. Jeden pruh je neprůjezdný. Zdržení je minimální, ale chce to opatrnost. Šťastnou cestu všem.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
20: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMSku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Suri karty. Tak nám napište na web Hit Radio nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala: děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3.27. Chudák.
0: Ty bláho, 3.27 takhle budík jen tak a myslím, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na unikátní výstavu láká Slavkov u Brna. V bývalých zámeckých konírnách otevřel novou expozici o napoleonských válkách, která nabízí mimo jiné originály spojené s Napoleonem Bonapartem, třeba jeho osobní šavly nebo cestovní necesér, který použil ráno před bitvou u Slavkova. V Brně a na jihu Moravy se dneska obloha zatáhne a mohlo by i sprchnout. Teploty se vyšplhají na 22 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké čtvrteční ráno.
2: Krásný ráno.
0: Snídaně šampionů.
2: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
1: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme se takový ležení, koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda vylekal víc mě než jí a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, tady budeme. Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní, teď po sedmé bude další muzika. Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: It's better, switch up. Switch up. Black Eyed Peas. Switch up. 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
1: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala, Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal, tak to si děláš srandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil. Pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma byla, měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl, ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
0: Ale chudáci zvířata prostě, my se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo, zvíře, ale kdyby ty zvířata uměly mluvit, jo, by nám to dali pěkně sežrat, jo, ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček, no, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
1: Zmizel,
0: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hruběji, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak
1: že
0: super.
1: Že oblíbený doma.
0: Super, super, no. Takhle, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
1: Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšernej a určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jste se to na někoho dokázali svést.
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávou. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Tačky pes mi sežral morčata a místo toho rostlí králíčky. Tačka to trochu poplet. Počkej, cože? Tačky pes mi sežral
0: prostě pes se zbavil morčat, tak teďka koupil králíky, no.
2: Prostě ten posluchač sněd morče a pak to svět napsal, jo. Nevím, že je,
0: no. No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo, ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od té maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Mark.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečky, morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no, nějaký barvičky a že to jako zkusím. Tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor. Rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlobený srdce v tu chvíli a nechala jsem si ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je s námi.
0: Takže máš ho.
1: Ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti nemalování, co si o tom myslí tvůj Kuba, tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přidáme i hity Sunrise Sevenu nebo Ale Farben tady na Hit Radio. Hit
3: Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
8: Hakr.brno.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh.
11: Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
14: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
15: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
16: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
18: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
19: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
20: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 195. a 5. kilometru ve směru na Vyškov u nájezdu z Vídeňské došlo ke střetu dodávky s nákladním autem. Počítejte s omezením a silným provozem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: muzika ve vašem playlistu. Farben Baby Goodbye, 7.30 na Hit Rádiu. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V České republice není pro ženy úplně bezpečno. V porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 tisíc vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní fantovy budovy a moderního interiéru.
3: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě by zajímalo, jestli ty borci byli venku, nebo...
3: To by ono.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jdem zas dál. No, pojďme se utěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Fuglsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
3: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
3: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, no. Největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
1: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat, jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness odpočinek?
2: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
1: Všechno nejlepší.
2: A já bych to ráda asi věnovala dceři s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. Hezký, to je hezký, mamka roku. No tak Radmilo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
2: 60.
0: To je kopa.
1: To je kopa, ale tucet?
2: 12.
1: No, jo.
0: 12, je to tak?
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádkový krtek, který má modré kalhoty s kapsami?
1: Je to vlastně zdrobnělina toho krtka?
2: Krteček.
1: Ale...
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Chorvatsku?
2: Kunou. Teď už se platí eury.
0: No, tak stihla si to, dobře.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kolik rohů má obdélník?
2: Obdélník má 4 rohy.
0: Mm-hmm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
2: Modrou.
1: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
0: Ale dopadlo to. Hele, už je odřený teda z obě dvě, ale klaplo to.

0: Tak Radmilo, gratulujeme, vyhráváš, nebo respektive vyhráváš pro tvoji dceru a jeho přítele víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
1: Díky, to je
2: moc ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
1: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Tak prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
0: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
3: Příště už bychom vlastně nemuseli dávat žádné otázky, ne?
0: Davide, prostě dali. Davide.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio City Brno.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodávám.

0: 7.41. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil. Tak budi moje. S vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno. Tak budi
1: moje. Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Naše cesty je monumentální. Mentální audiovizuální show. Bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho, aby u toho prostě chcete být. Tak lístky.
1: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Majáles jede naplno a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
5: Ferobet slaví 35 betonových let a celý rok rozdává odměny. Získejte tu svoji na www.ferobet.cz. Ferobet, krásná dlažba i pevná zeď.
6: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
7: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
8: podařit. První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR. Under Armour
14: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
15: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
16: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
17: Dopravní servis a Kuba Bělak. Kolem 5 minut se zdržíte v koloně na příjezdu do Brna po dálnici D2 a štosuje se to taky na dálnici D1 před Brnem směrem od kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
18: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
19: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni.
19: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 7.53, Hit Radio a vy, dobré ráno.
1: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
0: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
1: OK, co dej?
2: Úplně v pohodě.
1: Úplně v pohodě, tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
2: Že nemá ve studiu top kamarád.
1: Ale počkej, to je možná jednostranný.
2: Davide.
1: Pro Davida seš top kamarád je a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
0: Nikdy jsme nezdělili s Davidem stejný mikrofon.
1: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
0: Já jsem ve stresu víc než předtím.
1: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
0: Davide, jak ti je? Tak je tak hrozně.
2: Furt stejně.
0: Ne, ale představte si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo? Hele. Franto, hoď mi sem ty cihly a pak mě obejmiš, a mě dneska zase hrozně vytočil.
2: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
1: Zkuste to vyzkoušet,
2: přesně. Zkuste to dneska vyzkoušet.
0: Zkuste to.
1: No, tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať to dopadlo.
0: Ale tohle si zapisuju do Zlatého fondu, co řekl David, jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě si žijou kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Svěž diskou a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem údajně pokračují velmi dobře a brzy dojde na dohodu. Země na Blízkém východě jeho tvrzení nepotvrdila a nadále útočí na okolní země. Zdravotníci hledají pacienta nula, tentokrát ale ne v souvislosti s koronavirem, ale hantavirem. Tím se nakazilo hned několik lidí na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Hned trojice z nich měla nemoci podlehnout. Podle posledních zpráv se plavby nezúčastnil žádný Čech. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Naděje pro fotbalové talenty v Brně. Zbrojovka postaví nejmodernější akademii ve střední Evropě. Klub už má všechny pozemky, které k výstavbě potřebuje. Akademie má vzniknout do 2 let v Měnině na Brněnsku. Na jednom místě vyroste veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy zatáhne a mohlo by i sprchnout. Teploty klesnou na 22. Z Brna Jitka Valášková.
8: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
9: Dobré ráno, šampione!
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: A taky Davidem, krásné ránko!
13: Ahoj! Snídaně šampionů. Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahle ta cesta, tenhle výlet na lyžích v květnu. Na místo expedice dorazil

0: 14.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih, na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že u svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
1: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Miraj Easy 8.03 na Hit Radio. Hezké ránko. Hit Radio City Brno.

uděláš. Oči nezavírám před tím vším, co se tu děje, už tolik nehrotím, nenechám vtáhnout se do děje, vidím to z větší výšky a je mi jedno, co mě

0: to uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8.08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Ježišmarja.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo.
1: Cože?
0: Překonal jsem hranici 100 kilogramů.
1: Yeah.
0: Nebo či mi se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kilo. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no. Teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že v té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obvod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo. A já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojí partnerka v restauraci. A my jsme pak ti, kdo přibírá, my si to bereme na hrb. Teda do břicha, jo. To je jedno. Tak přece se to nevyhodí, že jo. Ale já vlastně, mně došlo, že to je opravdu kvůli tomu, že všechno dojídám.
1: Abych tě výjimečně neschodila, ale podpořila.
0: Ano?
1: Tak můj Kuba, když jsem ho poznala, vážil 85 kilo.
0: A teď?
1: Nyní má 105.
0: Děláš si.
2: Pane bože, na nebi.
1: Ne, počkejte, ale na něm, on je taky vysoký a opravdu to na něm, jak taky má takový maličký
2: tak jako
1: pupíček, ale není to
2: stejně,
1: na něm vidět.
0: Počkejte, chtěla říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličký pupíček.
1: Pupíček. No? Ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubený na něj, jo? Že teďka mu to sluší vlastně víc a on není tlustej, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
0: Stejně
1: ta úplná
0: vy ženy, vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kilo. Tak si představ, 67 s mojí vejškou, skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
0: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kilo?
1: Počkej, to jsi nemohl mít 67.
0: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a co, že to neschodíš zpátky na 67?
1: A dala bych nějakou výzvičku.
0: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo? Která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo? Protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
0: Koho? To jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš luxem do té restaurace, dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World na Hit Radio, 8 hodin 12 minut. Hezký čtvrtek přem. The kisses on

0: Benson Boone. Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka 100,3 kg. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme. Prostě to tak je.
1: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech. Za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné. Jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo. Takže Pavel tady po dětech...
2: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kg za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom uděl partnerů a dětí, jo? Ale já tady prostě s ním všechno v práci.
2: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kg, druhý nynější manžel 50. A to je známka toho, že se se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
1: To je
0: skvělý.
1: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívej se na mě zepředu jenom.
1: Tak, další zpráva.
2: Bude snad i těhotnej.
0: Ty jsi těhotnej, Michale.
1: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak mi teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
1: No tak
0: jo?
1: Tomáš může, ten humne naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
3: Chápu, ale i včera.
0: Jo, to je konec.
3: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on pak po nás všech třech, po mně i po našich vůdcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví, ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak chápou, že?
1: Bez otázek.
0: Tak, ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
1: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
0: Takže sečteno podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
1: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty si říkal, že jsi spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych zašla makat teď ještě.
0: Já jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když
8: se to má podařit. Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
17: Připravte na to svou mysl.
18: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
19: Ale proč se držet při zemi?
18: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
20: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
21: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o 3 vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
22: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy se připravte na přerušované kolony. Celkově můžete nabrat zpoždění kolem 15 minut. Chce to opatrnost i trpělivost. Šťastnou cestu všem.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
25: Hit Rádio City Brno.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, Jasmin?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to neříkej.
2: Tak to neříkej.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hitrádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný populizátor, přírodovědy, vypravěč, milovník planety. Spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně. Úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa. Zdravím vás do Hitrádia, prosím, pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi. Zítra slaví 100 let, díky, Marťa. Tak to jsme zvládli. Nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovičce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let. Tak ozíčka už má sir prostě, sir má smůlu, no. Tak hleda, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu, a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih.
5: dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Celeste Buckingham, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytíčka samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jenom mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás.
0: Ale... Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hitrádiu a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužení.

0: Mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
2: Za necelé dvě minutky odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Rádia City Brnová ze zdraví Ondra Blaho. Pozor si dávejte v Zeleného ulici. Tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Přízřenice na křižovatce ulic Břeclavská a Zelná. Tady dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. Problémy jsou také mezi Mikulovem a Pohořelicemi. Před vodní nádrží Nové Mlýny se kvůli omezení vytvořila kilometrová kolona, takže se tam určitě zdržíte. Mimochodem, ta kolona tam bude asi dneska o něco déle. Začíná prodloužený víkend a lidi vyrážejí, ať už směr Pasohlávky, anebo za hranice České republiky, tak i tady raději nohu z plynu. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
7: Májové dny v online shop.cz.
8: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzinky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřipskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na 3. Velké šelmy přitahují pozornost lidí napříč Českem. V Janských Lázních si na nový domov zvykají medvědí sourozenci Michal a Alice, kteří se kvůli osiření nemohli vrátit do přírody. Pokračuje mluvčí Stezky korunami stromů Krkonoše Zdeněk Pop.
11: Nejsou ve volné přírodě, ale v novém lesním výběhu přímo pod trasou stezky. Návštěvníci je tak mohou pozorovat z bezpečné výšky přímo z lávky mezi korunami stromů. Jejich výběh má přibližně 5400 metrů čtverečních a je zasazen přímo do krkonošského lesa. Medvědi tu tak mají přirozený terén, stromy, brlohy, vodní plochu, krmeliště i klidovou zónu.
10: Důležitou součástí péče o medvědy je pestrá a vyvážená strava. Přibližně 75% jídelníčku tvoří ovoce a zelenina. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer.
7: Krásný den přejí Balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Dvě minutky po 9. hodině raní měříme nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě teploty okolo 16 stupňů Celsia, odpolední maxima 21. Pátek i sobota to budou pěkné polojasné dny se sluníčkem, občas nějakým mrakem, ale hlavně velmi příjemnými teplotami, žádným pařákem. Pohybovat se totiž budou okolo 20 stupňů Celsia.
3: Hit Radio City Brno.
2: A čtvrtek nebudeme nikam hnát. Dnešní dopolední vysílání Hit Radio City Brno startujeme s Pink.
12: Hit Radio.

Proč i čtvrtek 7. května nezačít něčím pozitivním, nějakou dobrou zprávou, která pochází samozřejmě přímo od nás z Brna. Ostatně my dopolední vysílání Hitradia City Brno vždycky začínáme podobnými zprávami a nejinak tomu bude také dneska. A já mám velmi dobrou zprávu pro všechny, kteří se rádi hýbou. A také pro všechny fanoušky parkouru, což je nesoutěžní disciplína zaměřená na efektivní, rychlý a bezpečný pohyb v jakémkoliv prostředí, převážně městském. A právě v městě, konkrétně na Žlutém kopci, vzniklo nové parkourové hřiště. Návštěvníci můžou využít mobilní betonové bloky vyrobené pomocí 3D tisku, doplněné o ocelové konstrukce. Sportoviště vyšlo na nějaké 2,3 mega a v budoucnu se stane součástí parku, který propojí Masarykovou čtvrť se Starým Brnem. Takhle. Já když jsem viděl občas nějaký parkouristy, tak jsem si říkal, skáčete přes skalu, že teď to není žádný sport. Jenže pak, když jsem se o tom dozvěděl víc a zjistil jsem, co všechno ti parkouristi umí, anebo naopak, co by měli ovládat, aby zdolali opravdu jakoukoliv překážku, tak jsem tento sport začal brát vážně a myslím si, že i pro začínající děti, nebo pro sportovně založené děti, by právě tahle disciplína mohla být skvělá v tom, aby se dokázali hýbat, aby dokázali padat a pokud budou mít k tomu i přizpůsobené hřiště a specifické sportoviště, tak pro naše děti jedině dobře. No tak se tam vyražte podívat. Toto hřiště najdete na Žluťáku.

0: Metcon a Begin, 23 minut po deváté v dopoledním vysílání Hit Radia z Hity Brno a právě dneska začíná také prodloužený víkend. A pokud nevyrážíte nikam směr na jih od Brna a nebo rovnou za hranice České republiky a máte v plánu zůstat doma, tak bych pro vás měl jeden tip. Určitě víte o tom, že na brněnském výstavišti probíhá úžasná výstava Večerníček 60. Logicky, Večerníček slaví 60. narozeniny, na výstavišti velkolepá výstava, která byla původně plánována do 30. dubna. Jenže pro velký zájem se závěr této výstavy posunul až na 17. květen. A já bych tady pro vás měl rodinné vstupné. Soutěž, kterou pro vás budu mít v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno, bude už za malou chvíli a bude úplně triviální, úplně jednoduchá. Takže kdo by chtěl vyhrát rodinné vstupné na výstavu Večerníček 60, vezme hned telefony do rukou a vytáčí 546 606 606. Je tam hodně šestek, je to jednoduchý. 546 606 606. Kdo chce, volá a vyhrává.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
3: Pipi. Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
7: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
8: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
7: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
8: A spousta dalšího čtení.
9: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus,
10: když se to má podařit. Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
14: Připravte na to svou mysl.
15: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
15: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Budeme takhle tleskat i jednomu z vás, který se dovolal teď na 546-606-606 do naší soutěže dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno o rodinné vstupné na výstavu Večerníček 60. Kdo pak je na lince? Tady Ondra Blaho, Hit Rádio City Brno.
1: Zdravím, tady Ricardo.
0: Nazdar, Ricardo. Jaká? Dlouho jsme se neslyšeli.
1: Dobrý. Všechno v pohodě.
0: Tak super. Hele, nebudeme to zbytečně zdržovat. Já ti něco pustím. A když uhodneš, z jakého večerníčku pochází tato znělka, tak rodinné vstupné na výstavu Večerníček 60 na brněnském výstavišti bude tvoje. Jasný?
1: Jasný.
0: Tak jo. Tak jdeme na to. Pouštím, jo?

0: Ano, Krakonošské pohádky.
1: No tak
0: jsou.
1: Samozřejmě, to víš, že jo. Ale já jsem říkal, že to bude fakt jednoduchý a triviální. Takže rodinné vstupné na výstavu Večerníček 60 je tvoje, vydržme ještě na lince, ať se můžeme domluvit.
0: Dobře, zatím.

0: posledních dnech jedna z mých nejoblíbenějších. Ray Dalton, Blood Runnin'. A než na ní v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno navážeme třeba Divokým Billem, tak jenom připomínám to, o čem jsme mluvili včera. Komu není lhostejné vlastní zdraví? A kdo si třeba i všimnul, že mu na těle přibylo pár znamének, doražte na bezplatnou kontrolu Dostanu proti melanomu 11. května na Dominikánské náměstí. Prevence přímo v ulicích, to je něco, co vám v našem vysílání společně s tou nejlepší muzikou mile rádi nabídneme.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr.brno.cz.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého
14: května. Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Sound of Silence. To znáte samozřejmě od Disturbed a ještě k tomu v remixu od Cyrila. Ale říkal jsem si, proč si nedáte na závěr 9. hodiny dopolední na Hit Radio City Brno právě tuhle pomalou pohodovou verzi. A je to takové ticho před brouří, tedy před tou další hodinkou, kterou odstartujeme nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Pozor si dávejte, v Zeleného ulici, kde došlo ke střetu osobáku s motorkou, tato dopravní nehoda se v Brně stále ještě vyšetřuje. Jak to vypadá dál? Dukelská třída u křižovatky s náměstím Republiky tady bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh, dávejte pozor. Mrkneme taky mezi Hlínu a Prštice, tady skončilo osobní vozidlo mimo vozovku a na místě probíhají vyprošťovací práce, dávejte pozor. Znojmo Palacké ulice u křižovatky s Hálkovou, tady došlo ke střetu osobáku s nákladňákem, tato dopravní nehoda je odstavena u Krajnice, buďte opatrní. A vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé čerstvě.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila, čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů za litr. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, naštěstí se nikomu nic nestalo. Začíná jarní sečení luk a polí. S ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony s termovizí. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá veřejnost k zapojení, říká koordinátorka Pavla Benetová.
8: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno, ani roztomilé gaučáky.
7: I když psík nikoho neuloví, na stres hyne mnoho volně žijících živočichů. A ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Píšková. Jako jediná z českých zástupců na italské Antuce včera prohrála Sára Bejlek.
9: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky Oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Brno a jižní Morava aktuálně hlásí 17 stupňů Celsia, odpolední maxima kolem 21. Dneska bude trošku více mraků, ale od zítřka až do neděle by mělo svítit sluníčko a teploty se měly pohybovat okolo 20 stupňů.
1: Hit Radio City Brno.
0: A kdo nám odpálí 10. hodinu dopolední? Nico Santos, Martin Solveig a Dragonet, na to se hodně těším, a taky Nickelback.

Když už nám ve vysílání Hit Radio City Brno doznívá ukolébavka Lullaby od kapely Nickelback, tak jsem si řekl, že vaše děti, pro které jsou většinou ukolébavky určeny, pozvu na jarní program ve Vidě. Přátelé, otevírací doba je každý den od 9 do 14, úterý až pátek do 18 a v sobotu od 10 do 18. Vidu najdete samozřejmě na Křížkovského ulici a hned vedle Hit Radia. 180 hravých exponátů, zábavná science show plná pokusů, programy s bublinami, tvořená dílna Bastlírna a taky nové občerstvovací okénko. Takže určitě vyražte a info najdete na www.vida.cz. Chci vás pozvat také do sklepa pod Novou radnici, protože tady právě ožijí brněnské pověsti, kde se dějiny psaly už od středověku. Kromě brněnských pověstí se díky expozici Ohnivý kůň a drak seznámíte i s dějinami města. Podíváte se, jak vypadalo středověké tržiště, nebo třeba zažijete obléhání Brna Švédy. Info na go2brno.cz. No a samozřejmě vás mile rád pozvu také na zahájení turistické sezóny v ATC Merkur Pasolávky. Společně se tam opět uvidíme během tohoto víkendu, konkrétně v pátek 8. a v sobotu 9. května. No a na jaké kapely se můžete těšit? Forest Jump, Heleniné oči, Doga, Škvor, cymbálová muzika Vojara, Reflexy, Vesna, Verona, Desmod, Horký žeslíže a Valda Gang. Bude to velký, ostatně tak jako každý rok. Tak se podívejte na www.camp-merkur.cz a zítra zdarec.

0: Mia Samsei, 23 minut po 10. hodině dopolední, a proto, abyste vyhráli v soutěži Nevaříme, posloucháme, vám taky stačí jenom něco říct. A konkrétně musí zaznít Nevaříme, posloucháme. Nic jiného já nepotřebuju slyšet. Nebo takhle, potom si klidně můžeme pokecat a rád si s vámi popovídám, protože vás, posluchače Hit Rádia City Brno, bezmezně miluju. Ostatně i kvůli vám to děláme. Ale to první, co musí zaznít, aby všechno bylo podle pravidel, je Nevaříme, posloucháme. Tak by všichni registrovaní na našem webu dávejte pozor, protože už za malou chvíli jednomu z vás opět zavolám. A ve hře je jedna 500-korunová poukázka do restaurace zdarma. Hit Radio.
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek 7 ráno.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavi u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlková věž je pro vás otevřena již od dubna. František Oudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
9: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vytváříme, posloucháme.
1: Věrní tradici se opět díváme na webové stránky našeho květnového partnera Charlie's Parku v Technologickém parku. Na meníčko, dneska hrachovka s parkem. Polévku bych klidně přidal. Vepřové výpečky s dušeným zelím nebo italské risotto s kuřecím masem. To je dnešní meníčko, ale k dispozici je i týdenní nabídka, o které se více dozvíte na charliespark.cz. Ale, co je podstatné, že dneska hrajeme o jedno pěti kilo a že chci tak jako vždycky slyšet, nevaříme, posloucháme. Pa, pa, pa. Tak pojď, Mirku, pojď nám ukázat, jak se na lopatě sedí a jak se má správně vyhrávat v soutěži Nevaříme, posloucháme. Mirek do registračního formuláře uvedl, že je ajťák. Předpokládám, že je pořád u počítače, tím pádem i pořád u telefonu. A měl by zvednout telefon, říct Nevaříme, posloucháme, abychom mohli mít oba radost a aby získal...
2: Prosím.
1: Mirku... Tady Ondra Blahohyt, Radio City Brno, ahoj.
2: Ježišmarja, no, ahoj.
1: Takže už víš.
2: Asi jsem to nedal.
1: Nedal. Mirku, co děláš? Při čem jsem tě přistihnul? Nebo zastihnul, lépe řečeno.
2: Zrovna pracuju.
1: A co děláš? Ty jsi do registračního formuláře uvedl, že jsi ajťák, tak na čem zrovna makáš?
2: Pracujeme na vlastní aplikaci a zatím je to neveřejné, takže o tom nechci mluvit.
1: A ani nemůžeš říct, čemu se ta aplikace bude věnovat? K čemu bude dobrá?
2: Zatím ne. Teprve to vyjde oficiálně.
1: Tak co já z tebe vytáhnu? Tak mi aspoň řekni, jaké máš plány na víkend, protože 500 do Charlie's Parku v Technologickém parku ti dát bohužel nemůžu, protože si neřekl, nevaříme, posloucháme, tak ať ten náš rozhovor zakončíme alespoň trošku pozitivně.
2: Půjdu na výlet s dětmi a půjdu se podívat na fotbal, určitě.
1: No tak to je super. Tak ať tvůj tým vyhraje. A prosím tě, příště, až ti bude volat Hit Radio City Brno, co řekneš?
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Přesně tak. Tak se měj moc pěkně a děkuju ti za ty ostatní, protože díky tvému neúspěchu budeme v pondělí hrát ne o jednu, ale hned o dvě 500-korunové poukázky, tak třeba budeš mít štěstí někdy jindy.
2: Třeba, děkuju moc.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Life is too short.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, chvíli před 10:45. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A už jste si určitě zvykli na to, že se dveře za mikrofonem Hit Rádia City Brno netrhnou, protože tady den co den zdravíme nějaké významné osobnosti anebo lidi, kteří rozhodně vám posluchačům mají co předat. A nejinak tomu bude také dneska po 11. hodině, protože chvíli po 11. odstartujeme rozhovor s Maxem Kocourem a Danielem Ondrouškem z Reset Run klubu. Já si myslím, že všichni mi dáte asi zapravdu, když řeknu, že ty hobby běžecké kluby jsou čím dál oblíbenější. A já to mému vedení trošku dávám, neříkám, že za vinu, ale říkám si, že mě to udělali na schvál, protože já jsem tady na začátku roku, neříkám, že nahlas, ale potichonku prohlašoval, že bych se rád naučil běhat. Jakože technicky správně a tak, abych si v běhání našel zalíbení. A tak mě kluky dali na rozhovor. Moc se těším, až mi poradí s mými běžeckými začátky a hlavně, až vás pozvou na Run Club Arenu, která proběhne 16. května na Palačáku. Víc si řekneme po 11.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr.brno.cz.
4: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betel než kopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České republiky.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice.

0: Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
1: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: 3 dny, 2 velké akce, 1 město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná párty plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Za pár okamžiků odbije 11. hodina dopolední a Hit Radio City Brno nabízí opět ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pojďme se na to společně podívat. Na výjezdu ze Židlochovic ve směru na Velké Němčice bourala dvě osobní vozidla, blokují jeden jízdní pruh, počítejte s omezením. Problémy jsou aktuálně taky v Brně na Dukelské třídě u křižovatky s náměstím Republiky. Dva osobáky v sobě opět blokují jeden jízdní pruh, dávejte tady pozor. Připomínám ještě Husovický tunel před sjezdem do Lesné. Tady došlo k dopravní nehodě 4 osobních vozidel a také blokují jeden jízdní pruh, ale přesto je tady zdržení minimální. Ještě připomínám aktuální dopravní nehodu ve Znojmě, Palackého ulice u křižovatky s Hálkovou. Tady došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
2: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytíř turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Zvýšená citlivost zubů se v létě stává častým problémem. Konzumace studených nápojů a zmrzliny mohou potíže jen zhoršit. Jak jim předejít, poradí stomatolog Jakub Hladík.
7: Citlivost zubů lze snížit například používáním měkkého zubního kartáčku. Je vhodné čistit si zuby šetrnou technikou, což znamená ti dásni pod úhlem 45 stupňů a provádět jemné krouživé pohyby. A také si nečistit zuby i hned po konzumaci jídla a pití.
6: Ideální je počkat alespoň 30 minut. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. Semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Teď 4 minutky po 11. hodině dopolední, nejenom Brno, ale celá jižní Morava měří okolo 18 stupňů Celsia, odpolední maxima vyšplhají na 21 a bude převážně zataženo, ale od pátku až do neděle bude svítit slunko a teploty se budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia, takže se rozhodně máte na co těšit.
4: Hit Radio City Brno.
0: A stejně tomu bude také na začátku 11. hodiny dopolední, protože už za malou chvíli přivítám

za mikrofonem Maxe Kocoura a Daniela Ondrouška z Reset Run Clubu. Povídat si budeme nejenom o běžeckých začátcích takových lidí, jako jsem třeba já, ale také o Run Club aréně, která proběhne na Palačáku 16. května. Leďte dál, toho se vám určitě bude líbit.

0: Já si myslím, že lepší písničku na začátek 11. hodiny dopolední, zvlášť když si budeme povídat o běhu, jsme zvolit ani nemohli. Naughty Boy, Beyoncé, Runnin, 7 minut po 11. hodině dopolední. A jak jsem slíbil, tak také splním. V tuto chvíli za mikrofonem Hit Radio City Brno zdravím Maxe Kocoura a Daniela Ondrouška z Reset Run Clubu. Kluci, moc rád vás vidím, ahoj.
1: Ahoj Ondro.
2: Čau Ondro.
0: Já vám to řeknu, kluci, na rovinu, tak jak to je. Někdy na začátku roku jsem tady nikoli v hlasitě, ale hodně potichu rozhlašoval po rádiu, že bych se chtěl naučit běhat. A že bych v tom rád našel zalíbení, protože je to asi nejlevnější sport, který jde praktikovat skutečně kdekoliv. A oni mě to udělali na schvál. Dneska mě řekli, ale máme pro tebe dneska na 11. překvapení. A zjistil jsem, že přišli dva borci, kteří se věnují běhu. Tak ty otázky budou hodně, ať už osobní, abych se já sám něco o mých běžeckých začátcích dozvěděl, ale taky ty základní, abychom dokázali Reset Run Club vlastně představit. Tak tím začnu. Co je Reset Run Club?
1: Reset Run Club je filantropický projekt, který jsme s Maxem založili loni v únoru, zaměřený vyloženě na to, aby vytvořil komunitu lidí, která chce běhat, chce se hýbat a chce to dělat všechno společně. Mhm.
2: Primárním cílem bylo začátku teda odtrhnout se od telefonu a nějakým způsobem se socializovat, protože přece jenom v našem věku, kolem 25 let, tak pokud člověk vyloženě nechodí na nějaký party nebo tak, tak už je těžký si najít nějakou novou skupinku lidí.
0: Fakt to není žádný kec, fakt to takhle řešíte, ta mladá generace, že jako nemáte místa, kde se potkat, když nejdete někam na party?
2: Jako věřím, že místa se najdou, ale pro většinu, že je to fakt náročný, protože mají nějaký 9-to-5 job, že jo,
0: prostě
2: klasika, a potom si jdou třeba zacvičit do posilky s kámošema, co znají na pivo, a prostě tím to končí. A myslím si, že, nebo myslíme si, že tohle je ideální forma socializace, kdy zároveň člověk udělá něco dobrýho pro své tělo, potká nový lidi se stejným zájmem a podle nás prostě tak to naplňuje. No.
0: Perfektní. Jak široká základna, členská základna vlastně je v tuto chvíli Reset Run Clubu, pardon?
1: Tak pravidelný běhy, který si bají ve středu, tak bych řekl, že jsou okolo 30, 30 lidí a už je to vyloženě na pravidelné bázi. Začínali jsme sami dva, tak jsme byli tři a pak už se to trošičku rozjelo, ale teďka pravidelně okolo těch 30.
0: Pokud nás teďka poslouchá někdo takový, jako jsem já, a je stále na začátku své běžecké kariéry a rád by se naučil běhat správně technicky a zároveň neměl pocit, že za váma zaostává, může se připojit?
1: Rozhodně. My ty běhy, ty běhy obecně jsou koncipované doopravdy pro lidi, kteří nemají třeba takový velký zkušenosti s během. A není to tak, že trénujeme závodní tempo, a je to spíš doopravdy komunitní běh, takže se běhá pomalejší tempo a většinou ve všech případech se čeká na všechny a nespěcháme nikam, takže je to doopravdy pro všechny.
2: Pokud teda chce člověk už běhat fakt jako technicky správně, tak je asi lepší si najít někoho, kdo tomu fakt jako rozumí a věnuje se tomu. My jsme čistě to směřovali tak, abychom ty lidi rozhýbali a nějakým způsobem teda socializovali.
0: Pokud se chcete přihlásit do Reset Run Clubu, tak vám už za malou chvíli prozradíme, jak se ke klukům můžete připojit. A zároveň už teď vás chceme pozvat na 16. května na Run Club Arenu na Palačáku na okruhu, což budou první závody českých run klubů. I o tom si dneska budeme povídat. Každopádně já jsem klukům říkal, že si můžou vybrat jakoukoliv písničku a jako první na řadě je Max. A Maxi, ty si vybral Matafix Big City Life. Komu a proč zrovna tuhle písničku?
2: Hele, určitě všem mým kamarádům, blízkým a hlavně Resetu, protože je to jedna z prvních písniček, která zazněla v našich videích, takže.
0: Tak se touhle peckou vrátíme úplně ke kořenům tohohle běžeckého klubu.

0: po 11. hodině dopolední na Hit Radio Cité Brno, v rámci kterého si dnes povídáme také o běhání, a to společně s Maxem Kocourem a Danielem Ondrouškem z Reset Run Clubu. Kluci, ještě jednou krásné dopoledne, ahoj.
1: Čau, Ondro.
2: Čau, Ondro.
0: Kluci, pojďme možná k úplným základům. Zapomeňme na jakékoliv moje běžecké zkušenosti a představte si, že já tady se svojí, chtěl jsem říct muskulaturou, hned jsem si to rozmyslel, ale se svojí konstitucí chci začít běhat. Vezmou mě mezi sebe i takový jako svalovci a šlachovití chlapci, jako jste vy? Nebudu si tam připadat trošku hloupě?
1: Určitě nebudeš, ale jsme zvyklí na to, že k nám chodí fakt různá směs lidí od začátečníků pro lidi, kteří závodí, kteří běhají ultramaratony. Mm-hmm. Takže je to fakt pro všechny. Zrovna třeba ve středu máme takový běhy pravidelný, co jsou fakt pro začátečníky. Tempo 6.15, 6.30.
0: Co to je? Jsem začátečník, nevím, co je tempo 6.15, 6.30.
1: 6.30 minut na kilometr.
0: Dobře.
1: To je prostě rychlost, kterou se běhá.
0: Dobře.
1: A je to fakt taková začáteční rychlost, to je takovej pokus. Mm-hmm. Bych řekl.
0: Dobře, líbí se mi to, poslouchám teď Hit Radio City Brno, slyším tam dva sympatický kluky, chci se přidat. Jak? Kde? Jak to celé vlastně funguje?
3: Způsoby jsou dva. První je vyloženě přes Instagram, protože v dnešní době ten Instagram má prakticky každý člověk.
0: Jasně.
3: A úplně je jedno v jaké věkovce. Mm-hmm. Takže buď na Instagramu Reset Run Club, a nebo potom je vyloženě taková sportovní aplikace Strava, mm-hmm. kde vlastně každý týden tak dáváme běhy, na který se ti lidi můžou přidat a kde se vlastně zaregistrujou, nebo nemusí se vlastně nějak extra registrovat, mm-hmm. jenom vyloženě zakliknou, že přijdou, a to je vlastně ta cesta.
0: A v tu středu ten otevřený trénink nebo otevřený běh pro všechny věkové kategorie, pro všechny úrovně, je v kolik hodin a kde je sraz, kudy se běží a jak dlouhá trasa?
1: Hele, sraz je v 6 hodin večer.
0: To je dobrý.
1: Místo UB Coffee Roasters, aha. naše oblíbená kavárna,
0: jasně.
1: která je v Ondrově na Veslandě. A běháme kolem svratky a okruh má většinou 5 až 7 kilometrů.
0: Mm-hmm. To je super, to si určitě všichni napište, a pokud jste to nezachytili, pardon, tak Reset Run Club, tak kluky na Instagramu najdete. Když se budeme bavit o těch obecných běžeckých začátcích, kde si myslíte, že podle vás dělají lidé největší chyby, kvůli kterým potom u běhu třeba nezůstanou?
3: Já úplně první, co zmíním, tak jsou zbytečně předražené boty, které budou třeba na úplně jináčí druh běhu.
0: Aha. To je zajímavý, vůbec by mě nenapadlo, že začneš tímto, díky, jasně.
3: Jo, tak jsem upřímnej.
0: Jo.
1: Za mě je to určitě buď, že začnou na pásu uvnitř, mm-hmm. protože za mě to vůbec není atraktivní pro člověka. Přece jenom když jde do přírody, běhá, mění se mu to prostředí, tak je to hned lepší. Mm-hmm. A že to přepálí hned ze startu.
0: Jasně.
1: Se rozběhnou rychle se zakyselí, zadýchají a řeknou si, to je na mě moc těžké. Mm-hmm.
0: Tak jaký je ten ideální začátek?
3: Každý asi musí trošičku cítit, jak na tom je, mm-hmm. a začít fakt, jak říká Max, pozvolna, nespěchat, radši začít na nízké intenzitě, na nízké vzdálenosti a postupně to nějakým způsobem jako buildovat nahoru.
0: Mm-hmm. Já jsem třeba začal tak, a teď mi řekněte, jestli je to blbost, a možná taky je, proto jsem u toho nezůstal, že jsem si dal 3 kilometry, chtěl jsem chodit každý den, říkal jsem si, abych se někam posunoval, takže si to budu vždycky dávat o 100 metrů víc. Že první den byly 3 kilometry, druhý den 3 kilometry a 100 metrů, pak 200 metrů, 300 metrů a tak dále. Kde jsem udělal chybu?
3: Já teda musím říct, že to tělo si nezvykne na tu intenzitu toho tréninku a obecně ten tréninkový proces nebude tak rychlej, že to bude za 3 dny někde jinde.
0: Jasně.
3: Je tam další složka, což je nějaká regenerace, takže pokud to tělo není ještě zregenerovaný po tom, co vlastně ten člověk byl poprvé běhat, tak nemá šanci to nějakým způsobem posunout dál.
0: A je blbost asi jít hned na druhý den zase běhat, jestli určitě. Tomu dobře rozumím?
3: Lepší jsou prostě nižší cíle ze startu a postupně, když tak zvětšovat. I v té pravidelnosti.
0: Mm-hmm.
1: Promiň, začátku bych se klidně úplně nedíval na tu, nebo neměl cíl prostě uběhnout nějakou vzdálenost,
0: ale
1: prostě fakt podle pocitu těla chci jít zaběhnout, až prostě nemůžu, tak přestanu.
0: a jdu do chůze, v klidu se projdu a potom zase se rozeběhnu.
1: Jo.
0: To není žádná ostuda.
1: Ne, ne, určitě.
0: Perfektní. Mě opravdu zaujaly i ty boty, protože je to samozřejmě jedna z těch věcí, nad kterou asi lidé přemýšlí, jako v čem běhat. A vím, a vy jste říkali sami, jako že nejste žádní odborníci, že sdružujete ty, kteří se rádi hýbou. To je asi nejdůležitější podotknout. Ale podle čeho já teda mám ty boty vybrat?
3: Tak jsou podle mě dva takový nejdůležitější, nebo takový základní rozdíly, a to je, jestli člověk bude běhat po asfaltu, nebo jestli chce běhat třeba na nějaké jako půdě, vyloženě třeba les.
0: Tak prostě jít do prodejny a tam se zeptat.
3: Nechat si vyloženě poradit od nějakého odborníka, nebo pokud někoho znají, ale investovat zbytečně do těch navoněných bot, který třeba naopak budou špatný pro ty lidi, hlavně i třeba kvůli tomu, že každá ta podrážka je trošičku odlišná. Mm-hmm. A když člověk nemá fantastickou techniku, tak některé ty boty můžou naopak mít horší dopad na ten skeleton, na ten pohybový stereotyp.
0: Jasně.
3: A akorát těm lidem spíš třeba ublížit.
0: Rozumím. Super. Kluci, děkuju moc krát. Našimi hosty jsou Daniel Ondroušek a Max Kocour z Reset Run Clubu. Mimochodem, Max před malou chvíli vybral Matafix a Big City Life. Dane, ty jsi vybral pecku My Favorite Game od Dimmel, zazní už za malou chvíli. Co to je a pro koho to bude?
3: Je to zase písnička spojená s Resetem a bude to pro všechny posluchače, pro reseťáky a taky pro naše filáčky z QBčka.
0: Perfektní. Moc krát díky a za malou chvíli pokračujeme.

0: Byli.
1: Kluci, já vám moc krát děkuju za návštěvu, děkuju vám za tričko, děkuju vám za povídání o běhu jako takovém a taky díky za pozvánku do Reset Run Clubu, do otevřené komunity pro všechny, kteří chtějí začít běhat. Našimi hosty byl Max Kocour a Daniel Ondroušek. Kluci, díky, mějte se, zdarec.
2: Díky, hezký den.
0: Díky moc, mějte se.
3: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skržovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: Proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Minutku po 3:15 dozněly Linkini, The Emptiness Machine a jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Dneska toho bylo opravdu hodně. Povídali jsme si o Reset Run Clubu, měli jsme soutěž, všechno bylo tak, jak má být. Ale ještě nám něco chybí a to je moje závěrečná srdcovka. A protože jsem byl včera v kině na Michaelovi, tak vám k tomu něco řeknu a jednoho luxusního Michaela Jacksona vám v závěru dnešního dopoledního vysílání Hit Radio City Brno taky pustím.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Konstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
8: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Od výkopu až po klíč. Co to je?
13: To je Stalpe.
12: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Jsme ve finále dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno. A protože je čtvrtek, jinak i den filmových premiér, tak vám řeknu můj zážitek ze včerejší návštěvy kina. Byli jsme na filmu Michael, kterého hrál synovec Michaela Jacksona. Zahrál ho jako totální pán. Co mě bohužel mrzí, že film končí koncertem v Londýně v roce 1988 a dál nic. Takže Jacksonovu 90-kovou tvorbu jsme si pouštěli v autě po cestě z kina. Ale ani nečekaně brzký konec filmu nám celkový dojem neskazil. Ten snímek je vážně skvělý, herecké výkony taky a muzika ta prostě nenechala v klidu vůbec nikoho. Ale přiznávám, že v křesle jsem se hýbal a tancoval si asi nejvíc ze všech návštěvníků. Tak vyražte taky, užijete si to. Já už se loučím, těším se na vás v ATC Merkur Pasohlávky, pokud vyrážíte na otevření turistické sezóny. A jinak zase po víkendu před 9:00. Tak se mějte a v pondělí zdarec. A od Michaela vám pouštím jednu z mých vůbec nejoblíbenějších.

0: zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na dálnici D2 na prvním kilometru na sjezdu směrem z Brna na Bratislavu projedete jedním pruhem z důvodu prací na vozovce, počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
5: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
9: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru a nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
8: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
1: Nové využití našla tržnice na brněnském Zelném trhu. Vysoké učení technické získalo v prvním patře pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. Plánuje tady také popularizovat vědu a techniku. Škola do úprav a vybavení centra VUT tržnice investovala cirka 3,5 milionu korun.
10: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy zatáhla a mohlo by i sprchnout. Teploty oproti včerejšku klesnou na 22.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra na 6 hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovku, je z roku 1993 a naspívá

0: Ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy. Asi za mě největší její hit, Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
1: Hit Radio City Brno.

0: Gabriel, rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme, nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta, ty si dáme právě teď se skupinou Roxette. Jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na něj koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette, 80 na Hit Rádiu právě teď.

0: Otcové a zakladatelé rapu, Buty, Zbytek jenom povídám. No s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut, posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to, na číslo 777-937-777 mi chodí spousta zpráv. Tohle taky hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chviličkou pípla taky SMSka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální, co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s tím. A vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je o 11 let mladší než tvá Vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Radio. Srdcovky Hit Radia. To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala, vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laťka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu, jeho holka na něj řvátě vyhodí, ale ne, mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak... Někdy to tak je, no, někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Zase tankuju, po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry, luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. 1, 2, 3.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce.

jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: se ve čtvrtek odpoledne, nebo ještě stále v poledne vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrária, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, ne, pardon, omlouvám se, šaty, přes 50 let dlouhé šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Tweet, tweet.

0: na zeď. Tweet, tweet.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Pozor, pozor, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.
0: Ferobet, krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Podgesově ulici před odbočkou do Královopolského tunelu směrem na Vinohrady probíhá v pravém pruhu údržba a oprava svislých značek. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný relief Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
11: Parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Třemošné a vrchol Pop. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
10: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
1: Nový prostor pro aktivní relaxaci vyrostl v Brně. Na Žlutém kopci vzniklo parkurové hřiště. Návštěvníci tady mohou využít mobilní betonové bloky, vyrobené pomocí 3D tisku, doplněné o ocelové konstrukce. Sportoviště za víc než 2 miliony korun se v budoucnu stane součástí parku, který propojí Masarykovu čtvrť se Starým Brnem.
12: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy se dneska obloha zatáhla a může i sprchnout. Teploty se vyšplhají na 22 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni. Hrajete s námi o 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem. Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den. Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuju, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se, jak...
1: To si taky říkal, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: To mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, OK, dobře, takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá,
0: no, vlastně, no. Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 Pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15. Že to
0: je to tak. Yeah. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou. Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali pro rodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Stop the Music ve 13:25. Za chviličku například Luis Capaldi s hitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo, protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 tisícům navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí, jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Vždyť nemusí celou dobu akorát oni sosat všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem Selaví. Tak buďte s námi.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o 3 vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
11: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo. Dáme si dámu. Dámu. Letos v květnu, to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe. A myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin Retro Víkend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou osmdesátky na Hit Rádiu.

0: Kšeftov a Šňury na Hit Rádiu ve 2:45. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ně asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to neříkej. Tak to
1: stihnu to. Na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Záhodu. Bod 1. Topení.

0: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
0: Dáme ručníky mezi okna.
2: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
0: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
2: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. V pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeumznojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
9: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na dálnici D2 na prvním kilometru na sjezdu směrem z Brna na Bratislavu projedete jedním pruhem z důvodu prací na vozovce, počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Májové dny v online shop CZ.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Direkt pojišťovna vás zve na letošní první díl cyklistického seriálu Direkt Road Classics na Pálavě. Jízda skrze Vinařský ráj po uzavřených silnicích je na programu už 16. května a začíná i končí ve Valticích. Tak si ji nenechte ujít a buďte u toho s námi. Přejeme bezpečnou cestu do cíle. Vaše Direkt pojišťovna.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
12: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
11: Spolek působí v různých regionech. Známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
1: Nové využití našla tržnice na brněnském Zelném trhu. Vysoké učení technické získalo v prvním patře pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. Plánuje tady také popularizovat vědu a techniku. Škola do úprav a vybavení centra VUT tržnice investovala cirka 3,5 milionu korun.
13: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy zatáhla a mohlo by i sprchnout. Teploty oproti včerejšku klesnou na 22.
0: Jirka Pelna. Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte. Jo, protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknou za malou chvíli.
2: Hit Radio City Brno.
0: A do té doby si dáme skvělý hity. Nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black. Tak pohroví odpoledne.

14 hodin, 10 minut, posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc, že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v úvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako o to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavej. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hit Rádia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Coldplay z ten Paradise, tedy ráj, a vypadá to, že naši děti by velmi rádi doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím, jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek. Pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti. Bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všichni. Myslím si, že děti doma by určitě měly aspoň něco pomáhat. Že měly aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, to jsme umývali ručně na nový, utírali, dneska už mají víčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďu, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777 937 777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už ji mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. A tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Od výkopu až po klíč. Co to je?
11: To je Stalpe.
10: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
12: Hausbrand Café, per favore?
13: Sì, signora.
12: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
15: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková s hitem Naplněná. Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili. Vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky. To bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá. Je, ty umíš Metaliku. Jasně. Dál už jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio ve 14 hodin 4 a 40 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný strandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Ještě půl hodiny a startujeme na Hit Radio City Brno odpolední show s Igorem a Peťou. Těšte se na super muziku, co rozezní celé Brno i jižní Moravu.
3: A ať už zrovna stojíte v koloně na Vídeňské nebo popíjete kafčo na Svoboďáku, tak se připravte na pořádnou dávku brněnského humoru.
2: Startujeme ve tři.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpolední show Hit Radio City Brno. Hit
4: Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. I po celé ČR.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
14: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
15: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
14: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
15: A spousta dalšího čtení.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dobré už čtvrteční odpoledne, to jsme se načekali, až jsme se dočkali.
1: Jenomže to, že je čtvrtek, znamená hodně, protože je to v podstatě pátek a máme 3 dny volné před sebou. A je samozřejmě jenom na vás, jak je využijete a teďka možná už vrčíte z práce domů, že?
0: No a pokud právě cestujete, máme tady pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a jak se dívám, tak v Brně Hladíkově ulici křižovatka s Masnou. Tady se bohužel srazila 3 osobní auta, takže bacha na to, počítejte s omezením provozu zhruba ještě 20 minut. A pokud jedete mezi Mikulovem a Pohořelicemi, před vodní nádrží Nové Mlýny se kvůli omezení vytvořila kilometrová kolona, tak pevné nervy. V Brně v Porgesově ulici před odbočkou do Královopolského tunelu ve směru na Vinohrady probíhá v pravém pruhu údržba a oprava svislých značek právě dneska, tak i tady v tomto úseku buďte velmi opatrní. Jedete-li z Brna do Třebíče, tak na příjezdu do Rosic zbourala 2 osobní auta. No a také pokud pojedete přes Brno Modřice ve směru na Pohořelice, tak tady bouralo osobní auto s nákladním, doprava tam zpomaluje. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volíte kdykoliv na 546 220 220.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Teplárny napříč Českem přerušují topnou sezonu. Dochází k tomu tehdy, když průměrná denní teplota 2 dny po sobě vystoupí na 13 stupňů. Pokud se ochladí, teplárny dodávky tepla opět obnoví. Topné období stanovené vyhláškou rezortu průmyslu a obchodu trvá do konce května. Jarní počasí probudilo zmije. Letos jsou nadměrně aktivní. V lesích bychom proto měli být obezřetní. Ne jednoho už tento had uštknul. Jak se jeden ze zraněných s incidentem vypořádal, prozradí mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
10: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
1: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Evropská unie zakáže svlékací aplikace. Shodli se na tom zástupci států i Evropského parlamentu, podle kterých zákaz začne platit na začátku prosince. Cílem je, aby nebylo možné pomocí umělé inteligence vytvářet sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí bez jejich souhlasu. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací. Do české branky se postaví gól, dačce mu záda bude krýt Josef Kořenář.
11: A ještě doplníme naše aktuální informace, které máme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších problémů. Tramvaje aktuálně nabírají pouze ojedinělá zpoždění do 5 minut. S nepravidelnostmi v provozu je však nutné počítat zejména na okružních linkách 44 a 84, a to zejména v oblastech ulic Opuštěná, Zvonařka, Gajdošova a Svatoplukova. Rád bych také připomenul, že zítra jezdí všechny linky hromadné dopravy dle jízdních řádů pro soboty a neděle, respektive linky 12 a 72 pro jízdní.

0: řády, blejzních řádů pro soboty. Linka 78 bude navíc vynechávat zastávky Modřice Decathlon a Modřice XXX Lutz. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: 21 stupňů měříme v Brně a okolí. Asi jste si všimli, že s ohledem na včerejšek tak se ochladilo, ano.
3: Ale nám trochu.
2: Nám to vůbec nevadí, sluníčko nám svítí, co se týče těch nočních teplot, pokud někam vyrážíte dneska večer, tak nám klesnou na 9 stupňů, no a zítra v pátek má být krásný 20 stupňů a polojasno.
4: Hit Radio City Brno.
3: Tak ale protože nemusíme na pátek čekat do zítřka, někteří mají volno už dnes a to je super. Máme tady čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno.
2: A já jsem teď zapomněla, co budeme probírat, já normálně jsem hlava děravá.
3: No tak třeba i to, že neustále někteří na něco nadávají, stěžují, hold, pořešíme nějaké naše krásné zlozvyky. Ale co je? To až za pár minut, ještě si samozřejmě zahrajem, takže nejenom o zlozvicích to dneska bude.
2: Já bych chtěla říct, že já už jsem taková čtvrteční právě, jakože už jsem asi vadnější.
3: To je úplně v klidu, nejsi jediná. Igor Doložal, Peťa Tomanová, s vámi přejem dobré odpoledne a teď už Bruno Mars.

0: Na Hit Radio City Brno jsme odstartovali prodloužený víkend, taky bylo na čase, ten další, tak si to hezky užívejme. No a odpolední show Hit Radio City Brno samozřejmě dneska na startu budeme řešit takové, jakoby, jak to říct, hezky.
1: No, zlozvyky. No, ono to je hezký, každý má nějaký svůj zlozvyk, jo? A jaký zlozvyk si myslíte, že máme my Češi?
0: Já myslím, že jich je hodně. Třeba hospodské odbornictví na všechno, od fotbalu, hokeje až po jadernou fyziku.
1: Počkej, ale to ty znáš ze svých svého života, ne?
0: Ano, taky no.
1: Že ty chodíš vždycky tam někde na Lesné, tam u vás na pivínko, takže ty tam musíš přijít úplně zrozumovaný potom domů.
0: Já jsem potom chytrý jak rádio, člověče. Taky parkování na blikačky kdekoliv. Tady u nás v Brně je to klasika.
1: Já tam přidám tleskání po přistání letadla. Na to jsme odborníci, podle mě.
0: A taky nadávání na ceny, počasí, dopravu i práci.
1: Hlavně na práci.
0: A hlavně, úplně největší za mě, jo?
1: No.
0: Nošení sandálů v ponožkách, teda opačně, ponožek v sandálách.
1: Nošení sandálů v ponožkách. Ty jsi dobrý, ale já ti musím oponovat, jo? Já se chci zastat našeho českého národa, není to pravda. Už to pomalu se jako vymítí tady toto, tady ten zlozvyk, už není skoro. Jako občas se najde takový úkaz přírodní, ale je to už velmi málo. Jo?
0: Já jsem nedávno viděl nějakého mladíka.
1: No, mladíka.
0: Mladíka. A ten měl sandály v ponožkách.
1: A nebo ponožky v sandálách.
0: Teda opačně, ano.
1: Sandály v ponožkách, ty jsi dobrý. Tak dobře, tak já ještě vykopnu poslední dávání ručníků na lehátka na dovolené.
0: Fakt jo?
1: No počkej, ale aby se vám to nevymstilo, bohumile, to se ti jednou vymstí. Nebylo to nějaká hláška? Nevím.
0: Dědictví.
1: No, dědictví. Co jsem chtěla říct, tak normálně jeden Němec, turista, jo, německý turista, jel na dovolenou někam, kam si třeba Turecko, jo, vyberme si. A on tam nemohl, i když stával v 6 ráno, tak si tam prostě nemohl zabrat to svoje místo, protože všichni od večera si to tam zabrali těma ručníkama, kolíkama, to tam připli, jo, a on nemohl kam se svou rodinkou si lehnout.
0: Tam
1: jo.
0: Bylo tolik Čechů?
1: Stěžoval si u cestovní kanceláře, nebylo mu to vůbec platný, tak normálně na ně podal žalobu.
0: Ne.
1: A vyplatilo se mu to.
0: Kolik?
1: Jakože ne za stolik, jo, úplně nebudete valit bulvy, ale dostal 24 tisíc korun, tak to může jít na dosud znova.
0: Tak to já bych se stěžoval taky, furt.
1: Takže já si vyberu destinaci, kam dávají lidi ručníky, jo, že si vyberu přímo hotel takovej.
0: A pojedem tam, jo?
1: A pojedem tam, pak z toho vysoknu něco.
0: Kdyby vás náhodou napadl nějaký zlozvyk, který jsme zapomněli zmínit, klidně nám dejte zprávu, ať už přes sociální sítě Hit Radio City Brno, anebo klidně zavolejte na 546 606 606, ale nechte to Koňovi, ten má větší hlavu, tady jsou YouTube.

0: Na Hit Radio City Brno doznívá Benson Boone a teď bacha. To asi poznáte úplně všichni.
1: Pat a Mat, Večerníček.
0: Velcí Šikulové, ale... I tohleto máme tady u nás v našem archivu a samozřejmě toto je, prosím pěkně, nejoblíbenější pohádka a večerníček naší Peti Tomanovic.
1: Ano, to jsou Smolíkovi. O tam nepíš ta Hufnagl.
0: A tohle mám zase rád, já? A možná i něco z Krakonoša uvidíte tak na vlastní bulvy.
1: No tak řekni nějakou hlášku z Krakonoše.
0: Anče Kubo, Himo, Hergot. Pokud byste chtěli vyrazit na výstavu Večerníček k nám do Brna na výstaviště, na kterou je fakt jako hodně komplikované se dostat.
1: Jakože v podstatě se tam nedostanete, jo, takhle. No, ale s náma ano.
0: Máme pro vás už za chviličku rodinné vstupné. Prosím pěkně, pro dva dospěláky, dvě děti od 5 do 15 let. Pokud máte nějakou menší ratolest, tak samozřejmě může projít gratis. A už za chvilku vám položíme jednu krásnou pohádkovou večerníčkovou otázku.
1: A kdyby náhodou už na té výstavě někdo byl z našich posluchačů a poslouchá nás, tak může nám třeba zavolat někdo, že by dal recenzi a říct mi, jakože když nemám děti, jestli mi to tam bude bavit, jo? Protože já večerníčky jsem milovala, úplně si pamatuju, jak jsem se převlíkla do toho pyžámka, mamka mě třeba u toho stříkala nechty na nohách a já jsem se koukala na večerníček.
0: I tak se dá trávit večer, ale my vám na Hit Radio City Brno v odpolední show už za chviličku rozdáme rodinné vstupné, ale něco za něco. Zeptáme se vás, ze kterého legendárního večerníčku je tato ukázka.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, pospěš si, už držím v ruce klíč.
3: O, to volá měsíček a já pořád ještě nejsem učesaná.
4: Tak chvilku počkej. My se ti pohlédem po tom tvém hřebenu a zrcátku.
0: Tak co, poznali byste?
1: Jiřina Bohdalová.
0: To je pravda, ale dáme na výběr, může to být třeba Pat Amant, Hurvínek, anebo Křemílek a Vochumurka. A zbytek necháme na vás už za chvilku.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Hausbrand Café, per favore.
9: Si, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
9: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.

0: Tak to zní novinková Eva Farna a také Miraj. Hezky dohromady vzpomeneš si a já si myslím, že si každý z nás aspoň jednou týdně vzpomene na to, jaký jsme byli malí, že jsme seděli u telky, češili se na večerňajs.
1: Ano, a to byla jediná pohádka, která nám byla dovolena třeba za celý den.
0: No přesně. No.
1: Takže teďka je nám to vzácný, třeba dnešním dětem už to moc vzácný není, ale nám to bylo.
0: Tak, tak. Představte si, že večerníček oslavil 60. narozky, panečku, to už je dědula. No a vy se můžete na báječnou a absolutně vyprodanou výstavu Večerníček k nám na brněnské výstaviště do pavilonu H až do 17. května podívat. A pokud máte teď po ruce telefonní aparát, tak klidně zavolejte na 546 606 606, protože pro vás máme rodinné vstupné a my jsme se dívali, kolik to stojí, jo?
1: Pětikilčo, ne?
0: No, necelé pěťo.
1: Tak to ušetřit, to je, panečku, dobrý.
0: No, to si za to můžete pak koupit hrancle s kečupem a podobné
1: laskominy. Budeš zrovna hrance, když si s dětma nebudeš jim kupovat hranolky, ne?
0: Já vždycky, když jsem někam šel s holkama, chtěli hranolky s kečupem.
1: Jo, a ty jsi jim to vždycky koupil.
0: No, vždycky ne.
1: Jenom když byli hodný.
0: Jo, jo. Pokud byste chtěli vyrazit na večerníček do 17. května, máte samozřejmě šanci, ale teď hned také jedinečná příležitost získat ve vysílání Hitradia City Brno samozřejmě rodinné vstupné, které se samozřejmě hodí, pokud byste chtěli vidět na vlastní oči třeba Krtečka, Křemilka Vochomůrku, Boba a Bobka, Maxi psa Fíka. Potkáte tam i Rumcaj se Sypískem, Rákosníčka a mnohé další. Dobré odpoledne, kdo pak je tam tady? Hit Radio City Brno.
2: Dobrý den, tady Alena.
0: Alenko, dobrý den, odkud nám voláte?
2: Z Brna.
0: Z Brna. A vy jste taková pohádková babička, slyšíme?
2: Ano, ano, babička.
1: Tak my vám dáme soutěžní otázku a dáme vám i možnosti, jo?
0: Takže ano. My se ptáme, ze kterého legendárního večerníčku pochází tahle ta ukázka.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, pospěš si, už držím v ruce klíč.
4: O, to volá měsíček. A já pořád ještě nejsem učesaná.
5: Tak chvilku počkej. My se ti pohledem po tom tvém hřebenu a zrcátku.
0: Tak Alenko, chcete nápovědu?
2: Ano, ano.
1: Tak je to buď Hurvínek, nebo Pat a Mat, ne. A nebo Křemílek a Vochomůrka.
2: Tak Křemílek a Vochomůrka s paní Bohdanovou.
0: Ona, paní Jiřinka Bohdalová, oslavila nedávno své
2: ano.
0: Opravdu životní jubileum. Je o něco mladší večerníček než ona. Ale samozřejmě přejeme zdravíčko. My vám gratulujeme. Máte u nás rodinné vstupné na výstavu Večerníček k nám do Brna na výstaviště.
1: A komu uděláte radost? Komu děkuji. Vezmete?
2: No, víte co, já už pravnučce.
1: Pravnouče vezmete, jo, tak to je hezký.
2: Ano.
1: A to je tak, jako ono, třeba, když si vezmeme, co se vysílalo za večerníčka před 30 lety, tak ono se to mění, že? Tak aspoň jako tam uvidí vlastně ty fáze jednotlivý na té výstavě, protože tam je to fakt hezký. Slyšela jsem recenze, doporučení, je to krásný.
0: A Alenko, ještě někdy se díváte na večerníček, když jde v telce?
2: No tak většinou to nemám puštěný ten čas, ale jako všechny ty pohádky byly moc hezký.
0: Jo, jo.
1: Máte pravdu.
0: A vy si to hezky i s pravnoučkem nebo pravnučkou připomenete díky Hit Radio City Brno. Moc děkujem, že z nás posloucháte.
1: Ano. A mějte se krásně.
0: Hezký den,
2: děkuji.
0: Mějte se.
2: Děkuji, nashledanou.

0: jeden z velkých hitů francouzského umělce Bob Sinclair si říká Love Generation, něco jako generace lásky, anebo,
1: jako on je to tak jako těžko přeložitelný, že? Možná milující generace, generace plná lásky, ale ne každá, bo ne každé slovo třeba jde přeložit. Teď to myslím z češtiny.
0: Jako české, jo?
1: Teďka myslím z češtiny do angličtiny. Tipněte si, zamyslete se, jaké slovo to může být. To, které používáme my.
0: Češi.
1: Jo, my Češi, ale jako ve světě ne. No, tak já vám dám nápovědu, jo?
0: Počkej, tak já zkusím tipnout,
1: no,
0: jo?
1: No, řekni.
0: Dám třeba žufánek.
1: Jo, ty už myslíš tady na slivovicu, jo, nebo co?
0: Počkej, žufánek.
1: Naběračka, myslíš. No. Naběračku. To tam určitě je přeložitelný. Sice nevím jak, ale určitě jo. Tak já řeknu to svoje, jo. Má to co dočinění jako s telefonem něco. Když někomu jako chceš volat, ale vlastně nevolat. Když někomu chceš volat, ale vlastně mu nechceš zavolat.
0: Cože, ještě
1: když někomu chceš jenom, jako ty mu chceš zavolat, ale vlastně mu nezavoláš, jenom trošku třeba na jedno tutání ho...
0: Prozvonit?
1: Ano! A na jedno tutání, jo. Já jsem taky dobrá.
0: Bych ty, aby mohli jít do nějaké soutěže, ty Vogo.
1: Jo, nebo my jsme mohli hrát někde aktivity, že? Moc mi vysvětlování nejde.
0: Prozvonit, jo?
1: Ano, když někoho jenom prozvoníš, jo, nebo řekneš prozvonit, tak do angličtiny se to nepřekládá, jo. Takže oni prostě, když někoho chtějí zavolat, tak mu fakt volaj, jo, ale tam se prozvánění nenosí.
0: Cinklinky nebo?
1: Cinklinky, bing, bang.
0: Bing, bong. Jak, počkej, jak by se to dalo? Chtělo by to možná Broňu.
1: Jo, ano, Broňu Sobotku, že?
0: Ten pokud nás poslouchá Broňu, zavolej, poraď nám, jak se dokáže přeložit slovo.
1: No, spíš řekněte vy posluchači, prozvonit. Co si myslíte, jak by to šlo přeložit, prozvonit, napište nám, nebo zavolejte.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
15: Svět není jen samé slunce, hodný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
18: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
19: Taky pravda.
6: Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Mega Maxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
20: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
21: Hit Radio City Brno.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

another. Tohle vám hrajeme nově.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc,

0: Na Hit Radio City Brno se nám ve čtvrteční odpolední show blíží další celá, to znamená už 16. Snad už máte pohodu a klídek. I za volantem, pokud nás zrovna teď posloucháte na cestách. Buďte velmi opatrní, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a třeba v Brně Popelova ulice. Tady máme hlášen střet dvou osobních aut, mám omezení provozu zhruba do 18. hodiny. Na Brněnsku za Lesním Hlubokým ve směru na Domašov se srazila tři osobní auta. I tady buďte velmi opatrní. V Brně křižovatka Jugoslávské a Merhautovy ulice. Tady se srazila dvě osobní auta a částečně se blokuje provoz a pozdržíte se tam v koloně, tak i pevné nervy. Tady na trase z Brna do Třebíče na příjezdu do Rosic bourala dvě osobní auta a pokud jedete na trase Pohořelice Brno, tak u Modřic narazilo osobní auto do nákladního. Doprava tam zpomaluje a zdržení tady může být až do 6:15. Přejeme šťastnou cestu, pevné nervy. Kdybyste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám brnkněte na 546-220-220. Za to moc díky.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pracovní týden je zase o den kratší. Zítra je totiž opět státní svátek. V pátek 8. května si připomeneme Den vítězství. Pokud plánujete velký nákup, tak pozor, větší obchody a supermarkety zůstanou zítra zavřené. Stihnout byste to měli ještě během dneška, kdy je otevírací doba standardní. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem peněz. Podle nálezce byl uvnitř 1 000 000 korun. Policie teď zjišťuje, komu peníze patří. Souvislost s dnešním vykradením bankomatu ve stejné pražské čtvrti už ale vyloučila. Safari park ve Dvoře Králové nad Labem se dočká dalšího rozšíření. V nové části Safari jich bude areál s volně žijícími nosorožci, buvoly a zebrami. Investici zoo odhaduje na 120 milionů korun. Oficiální zahájení projektu proběhne v neděli 10. května, kdy si zoo připomene 80 let od svého založení. České florbalistky vyhrály ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v Itálii. Slovensko porazili 8-3. S plným počtem 4 bodů tak vedou tabulku skupiny B a mají jistý postup do sobotního semifinále.
6: A tak já myslím, že už byste v 16.15, ježišmarja, já nevím, kolik je hodin. Já tady furt pletu 14. a přitom jsem ráda, že už je 16. hodina. A doufám, že vy taky, pokud už jdete z práce a jdete právě na Šalinu, tak máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
0: Je 16.02, jo, abyste trefili správný okamžik.
6: Já mám tady 16.03.
7: Většina hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších problémů. Tramvaje nabírají pouze ojedinělá zpoždění do 5 minut. Kvůli postupující odpolední špičce jsou však nepravidelnostmi zasaženy okružní linky 44 a 84, a to zejména v ulicích Opuštěná, Zvonařka, Gajdošova a Svatoplukova. Se zdržením kolem 10 minut se však potýkáme také v ulicích Žerošická a Jedovnická, kde jsou zdrženy trvají busové linky 25 a 27 a autobusové linky 55, 72 a 78. Dále houstne provoz také v ulici Tuřanka, kde linky 75, 77 a 78 nabírají 10-minutová zpoždění. A bez zdržení nejezdí ani linka 50, respektive linka E50, která je v ulici Lány zdržená asi o

0: 15 minut. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: 21 krásných stupňů třeba... Já se... Já myslím, že by bylo v pohodě, kdybych ušla domů, že by si to tady odvysílal sám.
3: V pohodě, to zvládneš. No.
2: Máme 21 stupňů v Brně a okolí, je převážně oblačno, nikde slunečno. Tady jako u nás na brněnském výstavišti, tady jako to sluníčko svítí, ale ono jak fouká, tak vám přijde, že pocitově je trošku méně. No a zítra budeme mít jenom 20 stupňů, ale bude krásné, jasno, polojasno, takže ono se to vyváží.
4: Hit Radio City Brno.
3: No a když jsme u těch čísel, jo, tak představ si, že v Brně by mohlo být v tuto chviličku 1728 Stanislavů, kteří právě dneska slaví svátek, takže pokud nás nějaký standa v Brně ladí, všecko nejlepší, hoši.
2: Všechno nejlepší.

0: Tak to byly těžkotonážní Body Rockers v éteru Hit Radio City Brno v rámci čtvrteční odpolední show, tak doufám, že i vás pěkně jako nakupli na to víkendové tempo. No ale my se teď budeme trošku na téma těch hudebních a nejenom hudebních hvězd také bavit, protože my jsme pro vás vyšťourali, respektive kolegyně Peťa.
1: Jaké mají požadavky třeba do backstage nebo k ním do šatny před jejich koncertem? Já jsem se snažila něco vyšťourat přímo na Body Rockers, jenomže oni jako takhle, oni byli strašně moc v té době, když vyšlo I Like The Way, jo, oni byli hrozně slavní, takže oni prostě řešili jenom party, alkohol a kdo ví co všechno, jo, takže oni znali jenom potom party, do na hotel, z letiště zase a prostě takový měli koloběh, no.
0: Jo, jo, ale máme tady pro vás nejšílenější maníry a požadavky celebrit.
1: Celebrit nebo kelebrit?
0: No.
1: Co taková, budeme teďka v této hodině hrát Lady Gaga? Já myslím, že
0: za ano. Za chviličku bude, ano. Za pár minut Lady Gaga, její aktuální pecka The Dead Dance.
1: No tak jako její nejdivnější požadavek jednou byl, že ona do backstage chtěla figurínu s růžovým ochlupením, jo. A teďka si říkáte, proč? Jenomže no, to nikdo neví, ona to neřekla. Možná jenom tak jako se chtěla na něco koukat, já nevím. Já vůbec nevím.
0: To je dost divná, že?
1: A jakože přemýšlet nad tím asi nemá úplně smysl. No.
0: A když se podíváme třeba mezi ostatní hvězdy, tak třeba Mariah Carey, ta prej údajně vyžaduje přesnou teplotu v místnosti, konkrétní druh svíček a asistenty i pro úplné blbinky.
1: Ale jako, hele, přesnou teplotu v místnosti, já si ji nedivím, jako. Já když nemám doma minimálně 22 stupňů, tak jsem taky zlá. Takže...
0: A máš tam také nějakou další celebritu?
1: Ne, ale teď dneska přestali topit v Brně, takže...
0: Ano,
1: tak
0: takže...
1: Mám po ptákách.
0: Dej si teplé ponožky, jo?

0: Tak to byla Leone, Don't Worry, Véteru Hit Rádia City Brno v odpolední show a teď vás samozřejmě vezmeme i na sítí, protože je potřeba, pokud jste v práci, si trošku dáchnout.
1: Dáchnout, jakože no. Prokrastinovat malinko.
0: Ne, odpočinout.
1: Odpočinout no. V našem, takže dejte si Instagram Hit Radio City Brno, tam si klikněte na příběhy a stále tam můžete hlasovat pro nejoblíbenější evropskou destinaci zemi, jo? A pořád tam se rozhoduje mezi dneska teda mezi Itálií a Řeckem.
0: Teda Itálie a Řecko.
1: No jako já vím, co bych dala.
0: Těžká volba, já bych dal taky, no.
1: Jo, ty jsi jako příznivce Řecka, že?
0: Ano, já jsem příznivce Řecka.
1: Tak já jsem v týmu Itálie, jo. Sicuramente, nebo tak, jak se řekne.
0: Schválně, jo.
2: Grazie per aver votato.
1: Grazie per, takže děkujeme za všechno třeba?
0: Za hlasování.
1: Aha.
0: A teď ještě řecky.
3: Sa se v charistopu psifísate.
1: To je strašně vtipný jazyk toto. Já jsem jako šťastná, že jenom vím se Kalimera Karispera. Kalispera. To je nějak dobrý večer a co si tak.
0: Ano.
1: No, ale jako takhle, Itálie versus Řecko, to je jako ptáci, jestli je lepší pizza. Nebo gyros, že? Oboje chceš.
0: Ouzo.
1: Nebo ouzo, no. No tak, ty jsi jiný gurmán.
0: Klidně dejte hlas a děkujeme, že hlasujete. Hit Radio.
4: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
7: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
8: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
7: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
8: A spousta dalšího čtení.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla ta, co má ráda růžové bíbry na nějakých figurínách Lady Gaga, jak jsme se bavili.
1: Ježiši, já jsem si říkala, jaké bíbry.
0: No, časem to není. Tak ale na Hit Radio City Brno v odpolední show jsou tady před náma pozvánky, kam se můžete o prodlouženém víkendu vypravit, pobavit. No a co takhle brněnská vida? Zítra mezi 10. a 18. mají otevřeno?
1: Jo, mají jo, i ve svátek.
0: Mají, no jasně. A dokonce si tam můžete parádně zabastlit.
1: Co to je?
0: Zakutit.
1: Jo, zakustit, já jsem tě...
0: Pokud si myslíte, že kutilství patří do minulosti, tak jste opravdu vedle jak ta jedle, protože v době 3D tiskáren, recyklací a podobných věcí to samozřejmě funguje a vy se můžete do vidy vypravit, něco vyrobit. Hlavně jako skvělá zábava pro celou rodinu to může fungovat zítra právě mezi 10. a 18. K dispozici vám budou pracovní stoly i pestrý výběr pomůcek pro práci s papírem a nebo dřevem. Tvoří se tady z různých materiálů, které získají nové využití. Kartony, ruličky a podobné věci, které si pak můžete doladit pestrobarevnými ozdobami.
1: Tak já vás pozvu za historií a legendami. Jestli máte rádi tajemno a brněnské legendy, tak zaměřte do sklepa pod Novou radnicí. Jsou to teda starobylé sklepy, to jsem nevěděla, už ze 13. století. A oni patřili kdysi královským mincmistrům, jo? Jenomže dneska tam místo mincí čekají příběhy, které zná úplně každý asi Brňák, jo? Takže vy tam uvidíte třeba slavného brněnského draka, dozvíte se, proč visí na staré radnici křivá fiála. Já ani nevím, že tam nějaká fiala visí, na tož křivá, jo? Ale tak dozvíte se to. A navíc zažijete na vlastní kůži atmosféru obléhání Brna Švédy v roce 1645.
0: Pěkně. No ale pokud byste rádi trošku kultury z jiného ranku, tak zveme samozřejmě na zahájení turistické sezóny od 8. do 9. května Kemp Merkur.
1: Jasně, pasohlávky. Třeba v pátek tam vystoupí Heleníne oči, Doga, Škvoři, že jo? A v sobotu tam bude třeba Verona.
0: A nebo třeba i Vesna.
1: Hele, Vesna je teďka úplně na vrcholku. Úplně na vrcholu. Třeba jako s její slavnou písničku Moravo, tak to zná každý. A teďka mám ráda hrozně její, ještě to jmenuje Dokola.
0: Hezky. Tady máš oblíbenou Veronu.
1: Mm-hmm.
0: A těšit se můžete v sobotu i...
1: Já mám na ní něco dobrého. Já jsem jednou ji uváděla na Krpoli, na nějakém festiáku. Ona tam byla s tím, že jo, i svým klávesistou, že jo,
0: ano.
1: S DJem. A oni byli hrozně fajn. A dávali si tam normálně jeden takový jako český likér, jo. Že prostě jako fakt normálně věrní České republice. Asi víte jaký.
0: Pak je napadají takové hezké texty, že?
1: No právě.
0: No a těšit se můžete přímo v Merkuru i v sobotu na Desmody. Jo, jo, to je paráda. To jo. Takže si to hezky užijte. My přejeme, ať vás po tom zahájení turistické sezony hlavně nebolí moc hlava. Nebo zbytek těla.

0: vámi je čtvrteční odpolední show Hit Rádia City Brno, toto byla Sigma a pokud se na sebe díváte často do zrcadla a zjistili jste na sobě něco trošku jiného, jo?
1: Jako co třeba?
0: Třeba, že by se vám zvětšilo nebo zmenšilo nebo jinak zbarvilo třeba mateřské znaménko.
1: A, no jasně.
0: No, tak máme pro vás jednu dobrou zprávu. 11. května dorazí k nám do Brna stan proti melanomu. Takže si to zapište do kalendáře, do Google kalendáře, když
1: tak,
0: na vás pípne. Ano. Na Dominikánském náměstí si můžete nechat zkontrolovat znaménka a to mezi 10. a 18. hodinou v pondělí 11. května.
1: No já jsem jako slyšela, že teďka odborníci hodně vyvrací nebezpečné mýty, které kolují na internetu. Třeba že solárium připraví kůži na dovolenou.
0: No, tak ty se připravuješ.
1: A že to není pravda,
0: hodně
1: že?
0: Hodně často, že?
1: No právě já jsem si zrovna koupila, no tak byla jsem teď podruhé v solárku. No a co? Já když jsem si stoupla ke zdi, tak nebylo poznat, kde jsem já, kde je zeď.
0: Ale víš co? Mezi 10. a 14. hodinou pro tebe ten čas platí, protože pak musíš samozřejmě do odpolední show, že?
1: Ano.
0: Tak si půjdeš nechat zkontrolovat znamínko předovčou, ne?
1: Jo, půjdu a vy byste měli jít taky.
2: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
11: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
12: Cože?
13: To byl dobrý for.
12: David podsadil takto klobouče.
11: To nebyl for. Bohužel.
13: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
11: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
12: Tak to
11: říkej.
0: Hosti snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: odpolední show Hit Radio City Brno navštívila také úžasná DJka, producentka a dokonce i zpěvačka Sonic. Její úžasné Sky. Teď ale půjdeme zpátky na zem. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A jak se dívám, pokud jedete na Brněnsku mezi Lesním Hlubokem a Domašovem, tak tady se nám srazila tři osobní auta. Projedete opatrně jedním pruhem. V Brně v Popelově ulici křižovatka s Nenovickou, snad to říkám správně, došlo ke střetu dvou osobních aut. A máme tady zdržení zhruba ještě hodinu. Tak pevné nervy. Také buďte opatrní, pokud jedete přes Jugoslávskou a křížení Merhautky. Tady se srazila dvě osobní auta v Brně, provoz máme omezen. No a také pokud byste projížděli na trase Mikulov-Pohořelice, tak přes vodní nádrž Mlýny projdete se zdržením, máme tam kilometrovou kolonu a omezení tady může být až do 18. hodiny. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volíte kdykoliv na 546 220 220, hlavně opatrně.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Místo dnes dopoledne předali správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Požářiště bude pod nepřetržitým dohledem po dobu 2 týdnů. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. Hypotéky zdražují. Na vině jsou obavy z inflace a také politická situace ve světě. Aktuálně se průměrná nabídková sazba hypoték pohybuje kolem 5,2%. Zdražily hlavně žádané 3leté a 5leté fixace, jak vyplývá z údajů Swiss Life Hypoindexu. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily uložené v šuplících mohou kvůli stárnoucím bateriím začít hořet. Ale nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neščivera.
8: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
7: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie a nebo kontakty. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem dnes mohou udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 9 večer hájit výhru 2-1 z úvodního utkání.
9: Tak jak nám v Brně jezdí ta městská hromadná doprava, víme to? No víme to, volali jsme na dispečink dopravního podniku města Brna.
10: Většiny linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších problémů, tramvaje nabírají pouze ojedinělá zpoždění do 5 minut. Kvůli postupující odpolední špičce jsou nepravidelnostmi zasaženy především okružní linky 44 a 84, především v okolí Zvonařky a Staré Osady. Se zdržením kolem 15 minut se však můžeme setkat i v ulicích Žehrošická, Jedovnická, Tuřánka, Hanácká a Lány. Rád bych také připomenul, že zítra jezdí všechny linky hromadné dopravy dle jízdních řádů pro soboty a neděle, respektive linky 12 a 7 soboty. Linka 78 bude navíc vynechávat zastávky Modřice Decathlon a Modřice XXX Lutz. Zároveň bude posílená doprava na brněnský Majáles, a to linkami P1, P9 a P12. Prodloužen bude také provoz vybraných denních linek. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
6: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
9: Krásných 20 stupňů měříme v Brně a okolí, máme už teda částečně zataženo, takže sluníčko už nám říká pápa, ale takhle úplné slunce, tak to nám zapadne 20 hodin a 18 minut. Ty noční teploty klesnou zhruba na nějakých 9 až 10 stupňů, no a určitě se těšíte na zítřek, na volno, má být polojasno a 20 stupňů, nebo takhle. Přes den bude i jasno, hlavně dopoledne, potom se zatáhne, ale potom bude krásně.
0: A tvůj chytrý telefon říká, jestli bude dneska pršet?
9: Můj telefon si nemyslí, že bude pršet, ale nic není nemožné.
5: Hit Radio City Brno.
0: Věřte nebo ne, ale už jsme rovné 4 minuty po 17. Pěkně nám toho cejpá dneska.
9: No, věříte?
0: Věříte nebo nevěříte? Za chviličku tady pro vás budeme mít jednu...
9: Ne, jeden temný příběh a vy musíte určit, jestli je to pravda a nebo

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno. No a protože pracovní týden už jde do finiše, tak doufám, že už máte pohodu, klídek. Možná vás teď malinko znervozníme, ale pokud byste se mnou chtěli hádat, jestli to, co Peťa na nás nachystala, je pravda nebo lež, tak můžete klidně zavolat na 546 606 606. V průběhu jejího tajemného příběhu, ale já bych možná doporučil si ho nejdřív poslechnout. Tak Peti, co pro nás dneska v brněnském Věřte nevěřte máš?
1: Já bych dala svůj příběh, jako dala bych mu název Rajčata, šperky a mouchy. Zajímavý, že? Takže, co si myslíte, že nás čeká?
0: No, asi tuším, ale nechci si to představit.
1: Tak jdeme na to.
0: Jdeme na to, připraveni.
1: Grohova ulice v Brně, začátek září 92. Policisté vstupují do bytu 75-leté vdovy, bývalé zubařky, která byla nalezena v bytě mrtvá. Byt je zamčený, zámek není poškozený. To znamená jediné, že pravděpodobně vraha znala a sama ho pustila dovnitř. Z bytu zmizely peníze a zlaté šperky. Jenže vyšetřovatelé měli problém, nevěděli přesně, kdy žena zemřela. A právě tady do případu vstoupil svědek, který nemluví. A to jsou mouchy. Podle vývoje larev na těle normálně dokázal ten forenzní entomolog určit čas smrti, překvapivě přesně, bylo to 25. srpna ráno. No a kriminalisté pak našli v kuchyňském kalendáři nenápadnou poznámku a bylo tam napsáno 9.30 Karel, peníze a rajčata. Karel tvrdil, že přišel, ale žena mu neotevřela, jenže krátce po vraždě splatil dluhy, prodal šperky, které byly tak unikátní, že je poznal i překupník. A tak případ, který vypadal jako tichá smrt za zamčenými dveřmi, nakonec rozluštili larvy much, kalendář a jedna poznámka o rajčatech.
0: Ty kráso.
1: Tak, myslíte si, že je to pravda, nebo ne?
0: Klidně mi můžete teď zavolat a pomoct, protože...
1: Ale nedovolávej se pomoci. Vyluště si to sám.
0: No, tak...
1: Co si myslíš?
0: Víš co? Já myslím, že by to mohla být pravda.
1: Tak uvidíme.
2: Myslíte, že se podobný příběh mohl stát? Máte pravdu. Fast.
0: Tak to je celkem mazec.
1: Takže máš zlatého bludišťáka a dobrý pocit, je v pohodě, ne?
0: No, s tím dobrým pocitem, po tom, co jsi řekla. Já ti nevím, holka.
1: Tak doufám, že jste se aspoň něco dozvěděli z brněnské historie, byť je to true crime, no.
0: Teda. Tak my vám zkusíme teď možná trošku zlepšit náladu, další parádní muzikou. Jsem se takový přepadlý vedle...
1: Z těch much.
0: No, to taky.

0: Máme 17 hodin bezmála 20 minut, posloucháte odpolední show Hit Radio City Brno a teď půjdeme opět na trošku vážnější téma, protože byste nevěřili, co všechno se může udát v ulicích města Brna.
1: No a to nám řekne Kuba Ghane, mluvčí městské policie Brno.
2: Dobré odpoledne. Našim strážníkům se v uplynulém týdnu na Vinohradech podařil zákrok u velmi závažného případu. Na linku 156 se obrátil 16-letý chlapec, kterému prý vyhrožovali tři neznámí mladíci. Hlídka městské policie tři muže ve věku od 18 do 23 let našla o 4:30 ráno před vchodem jednoho z domů a ti tvrdili, že v tuto brzkou hodinu míří na diskotéku. Vedle nich posedával očividně nervózní chlapec a nejprve vůbec nemluvil. Strážníci si ale všimli, že měl na obličeji i rukou pohmožděniny a zaschlou krev. Opakovaně odmítal přivolání lékaře a podobně reagoval i jeho stejně starý kamarád, který přišel v zápětí. Strážníkům nepředložili doklady a po chvíli se svěřili, že je tři opodál stojící muži v baru v centru města napadli, sebrali jim pasy a zavrácení požadovali přes 60 000 korun. Strážníci trojici vyzvali k vydání dokladů a muži po odevzdání tvrdili, že si je od chlapců vzali, aby se nestratili. U sebe měli dokonce i mobil jednoho z nich. Strážníci všechny tři spoutali a předali státním kolegům, kteří je obvinili z trestných činů loupeže, vydírání a výtržnictví. Teď jsou ve vazbě a hrozí jim vězení v délce do 10 let. Přeji klidný prodloužený víkend a příjemný poslech Hit Radia City Brno.
1: Jako lepší výmluvu jsem neslyšela teda, že jim to jenom schovali, aby se nestratili. A tu jako o Jinčkově Mařence, tu neznali, tu pohádku?
0: Asi ne, no.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je přesně půl šesté a pokud teprve teď míříte z Hockney dom, tak doporučíme se stavit ještě někam do obchodu, protože zítra máme 8.5., to znamená státní svátek a zítra pro velký úspěch jsou obchody zavřeny.
1: No jako na 200 metrů, jo, takže pokud budete chtít třeba ulovit někde nějaký rohlík nebo něco, tak můžete, ale to jsou vždycky otevřené jenom ty večerky. A jako takhle, můžete si to dneska jako vykrokovat a zjistit, jestli...
0: Kolik má ten obchod, jo?
1: Jo, jestli bude zítra otevřený.
0: Abyste pro příště věděli, že třeba se to tam vztahuje na to nebo ne, já si schválně vezmu metr.
1: No, ok.
0: Ale samozřejmě možná mezi rohlíkem najdete něco podezřelého, jako dneska. Jeden chlapík v Práglu, ten normálně v jednom z pražských obchodů našel mezi rohlíkama krabičku a v té krabičce byl 1 000 000 korun.
1: Tyjo.
0: Chápeš to?
1: A on si to nenechal, evidentně.
0: No, evidentně ne, protože ví o tom úplně všichni.
1: Hele, počkej, ale ta Praha je vůbec jako nějaká divná. Hele, nejezděte tam, protože teďka se i stalo, nebo teďka, někdy se stalo, že tam dokonce v Banánech našli toho pavouka banánovníka a ten je jedovatej. Hmm. A to se v Brně nikdy nestalo, já jsem se koukala, takže zůstaňte hezky tady.
0: Přesně.

0: doufáme, že i vás pěkně už ten víkendový prodloužený pocit také dostihnul.
1: No na mě už to jde.
0: Na mě už to přišlo.
1: A to si představte, co přijde zítra.
0: No, panečku, už úderem 7. raní dorazí náš retro víkend. A myslím si, že pokud máte rádi stejně jako my ty krásné hudební vzpomínky, tak budete mít pátek, sobotu i neděli jak ze žurnálu, protože...
1: No tak řekni, co nás tam čeká.
0: Tak představte si, že zítra odpoledne dorazím znovu. Taky si říkám, kdo víc retro než já z našeho týmu je, že?
1: Ty.
0: Ale určitě se můžete těšit na skvělého Lennyho Krevice.
1: Fly Away, ježiš, mi tahle písnička připomíná. Když byl covid a byli jsme všichni takový nevybouření, jo, tak jsme si pronajali tady v Brně apartman, pať jsme nemohli vyjet z města. Jo?
0: Aha.
1: A tam jsme si dali na projektor, jsme si tam pustili Lennyho Krevice, pak jsme projektor oddělali a ten projektor svítil na protější barák, takže my jsme udělali diskotéku, který byly v té době zavřený, celýmu baráku úplně.
0: Hezky.
1: A to mělo asi 8 poschodí.
0: Škoda, že nemám projektor, bych to tady pustil ptáčkům zítra. Ale v rámci retro víkendu se zítra můžete těšit třeba kromě Lennyho Krevice i na parádní Culture Beat. To je, panečku.
1: To je jiná paráda.
0: Jo, jo. A nebude chybět třeba i vzpomínka na Megarelli.
1: Na takový ploužáček třeba doma.
0: Taková pohodička, můžete si tak jako zaploužit třeba u plotny zítra, když budete vařit pozdní oběd. A to je asi pro dnešek úplně všechno.
1: My se s vámi loučíme, já se s vámi uvidím, uslyším v pondělí, Igor zítra a přejeme krásné prodloužené volno.
0: Užijte si to a buďte s retro víkendem, já si to budu užívat taky. Mějte se hezky, ahoj.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Kolony stále nepolevují na jižní spojce, platí to pro oba směry a také na Štěrboholské. Z více auty stále počítejte také na Pražském okruhu, na úrovni Jinočan a Ořechu, nebo v Kbelské v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přelci Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
3: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž obětmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
2: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 000 000 korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
4: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Do rána oblačno, zataženo v severní polovině území, místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
5: Ve čtvrtek večer startuje další vydání 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tato píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se tak jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves. Tolik tedy o ní. Každopádně teď připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Rádiu s radostí zahrajeme Mandy.

0: Larsa.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je kiskem. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádia máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahame.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tak jsme si trošku zaštěkali Bahamen a jeho naprostá legenda Vule The Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, den jsme odstartovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku. Watch it.

0: George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Přejeme pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další 3 dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci. Tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žili, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club Do You Really Want To Hurt Me. Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paolo a Čara mají píseň Vamos a Bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: Já vidím!
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy od.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.